Ja, samozřejmě. Belilein. To klena rajde. Herajt. Rajde, ma to fanuali. Tora, tora, lele na čeji. Lele na čeji. Belilein. To klele na čeji. Na. Nahi lena chahiye.